0: sedam čino popečiche, dostruji moj z budeského studia, do serbskeje Vúžice a tiež aj zvonkanie strujme všetky sluchajú serbského rozvosa, kýž nás přes livestream přijímuja. Dženserano, redaktorka je Blanka Funcina, z přeladku do dženznišeho vúsovania dobranie.
1: Aj tiež vodme dobranie. Kak přichodže s veľkom vopkadžeč, vodem svú čarovečo kočinje v tamnišim krabatúm lokom sveče živie diskutovali, tole sobu doživiva je Katka Pöpelec, je rozpravu svojšime dženca Behu Rania. Nimo toho zmijeme za so nešto z našo tydženského seriala Veda, vedomošť a vunamakanky a poľadame žno skrutka na jucíše vúľadko a skončne podame so v džetšacem postrole na tvorniščo a to so vie zromadne z miešavú bagarom a nakvadnem autom.
0: Vosom inčinu popiečich, tu struvi srbský program.

Když hudba zahraje to, čím lepšo se stává. Například s Kristofem Mikvauškom džen zahrano. Abo tyž zis Anu Bikinec a Oliverom Tomasom. Manželský maj s malým

0: su z rezonancu viacač spokojom. Předevšim v generácii nad 60-letných je so poskýt k jara dere přiuzav. Kraj Braniborska spoští znova krajne myto za angažemang vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodať mytomine Vítkojc jednotlivé vosebe, dôrstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnoserbskej rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborske za náležnosť, če sa bo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom uvedomiť, zo ste serbska rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiske identite a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodať. A to bych u naše poistče, kotrež namakače tež, ve bihu ranja hišče na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca dosť přečelne vedro. Od připodňa potom vecik přibira zmieme maximálne 5 a 26 stopňov.
2: Na pučach soniče ničo nehači dobru jezbu do džencnišeho piatka.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po napu 6 Čechie.
3: Ľubuško, buča klinkao je, Daunožno, svietvo je. Prošu stajn, hevak zaso spíš, Povede, votučíš.
4: Bez tebie bych ja hišče spal, Zavisče cudu čin. Najračo čievo sa paspich. Štojš maš tu trieza rýš.

No a ja štujš jubilej svědčí na tunie rozpršené a tiež cebe viesove. Vulatko svědčí leca jubilej, vusevanský jubilej a šice so viezo nádžije a zo do příchodných 25 let ste tiež tam příladováka a příladová svierne. No a ja tak môžete so tiež júce zaso na dalšie vusevanie veselič, što so tam vuseva a kotre informácie a ideje. Kolegojo, dále sme ja vo tým tiež džence ráno. Vybihu džencnišho rajnšeho vusevania ešte zoniče. A vo příchodnej stúčce poľadáme na dalšie pokyvy do konca týdženia.

0: 5 minút do 6:30.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Barčová ze Sernjan.
2: Kujždy z nás je so zavěšče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nerejka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vútrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vúmeneniu lubuje. Nedobíme kujždyho lubovač, ale môžeme kujždemu přečelne svojo popšeč, posmiok darič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatemu filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjezečujeských situáciách na nie dopominač.
0: Dobre, Maria Barčová ze Sernjan, vedadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

Také minčinku ešte sonič ležové božu. K tomu poskyčúvam čeladku hučby. Denis Wenzel mě ničo nedrží. On zpívá ženca, ano. Josefina Vrečnerec to je továšná ria. A? Michal, chceš? Můj dom. Nech se vám derie stává sedom po šestřich, abo hižo derie sonidom do auta zalieze. Míče dženca rianne džin, pjatk dženca hižo je.

0: Što je dole?
1: O, ljute brune hoki na našem perfektnem travniku.
2: To žela bić ne može.
0: To bi je knočik.
2: Ladajte tola, kajke to upada.
1: Smo se tajku procubrali, a nitko.
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bedli. A naj drude ze zemje vulize. Potom nastanje knotvišćo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč ze zemje vuliz. Če odlada nje, přeco te sam sne knotvišćo vuživao.
2: My však to iš jenoš přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na druj mesne.
0: Haj, to šak máš pravje. Ale knočik je slepy.
1: Slepy? Miniš?
0: No, sobu ničo ne vidzi. Celé pravje. Haj, ale važniše je, zo ma knočik pod zemju vulki labirint kotbou a dyrbi je převětrič.
2: No hej, potom...
1: Potom můžeme se jenož nadjeć, co on pouze přečinje. Pojďte, postrujeme jeho strubinjom.

0: Kaminčine do napusedmiche.
1: Polícia z G.
2: Sredo, dopodňa napadne zastonikam na A4 pola drež žan BMW, kiž by, kaž možachu potom zvestčič, ve noce na vútoru Porunsko-Pfalce pokradnene. Jako chcuchu šoféra zadža žeč, stupi tu na pún a smaleše nasmier zorel stále na Borchovské hory šmurne so von auta z Litovské a pola Vosporka von potom autodrohu vopušči policia za ním. Nedaleko Vosporka zjedže BMW potom dojene je slepe a hase, Przełama pot a skončne zasta na úce. Polícia zamopulského šoféra, ký steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW je 15 000 euro, na policajským vúčini škoda 1 500 euro. A to runia sredu je policia na A4 mes počnicu a Ottendorfom okrylu kontrolova, hač pak so tež nakvane auta potem maja, so nesmeža tam přeščanč, cioch šoféru zvistčichu, koci so potem nemiachu ličiť, čo viac odpovednými konsekvencami.

0: Zdvajte sa späť s tu ojrami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internete a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: No aj, bude to dženca celé podobné džín, kajž jen čera hižo mejach myštož vedro nastupa. Vod pšipodnia pšibera potom vietzik a zmejeme dženca takle maximálne temperatúry vokúho 5-26 stopňu.
2: Dobrý jezbu do džencnišeho rania bez hačenju. Kýba mače, nekajke informácie za mne, potom zazvonče do budušina 0591 7434 přes čet na stýž. Docpieče.
1: Serbský rozvoz.
2: Več po napu sedmich.

0: Mitch Minchino had door set Michel.
1: What she? So Jensa Rano Ritchie. Ah, do she done the winner?
0: Letuše hoce lečop vači Nemsku nieže 6 a 30 miliardu euro. Tole je analýza Greenpeace vuniesva a čím intenzívnišo rozmysluja tež a vo sebie ve miestach, s kotrými napravami moli tomu dopomač zo nadejn do ľudžo viace kvotka a vočerstvenia. Blanka.
2: Hej, aber konkrétnych přikvadach, Zorec, Lubi, Žitava, Budešin, Pisa, Jansa, Sakskich, Nujnach, Šako, a to je jeden z pozadku nastavka, vuskutkuja so horcota na kuncu tež indirektne na zadržene ľudži při napríklad nakupach. Rečnik Drežanskej remyselnické komory rekne, zo spadujace ličby kupcu v obchode a vykovariu vorožuja, tož přemysluja viacore tež o tem viacore hodiny přes připodňu napríklad svoje v obchode začinič a za to votorenské časy podlešič, hač k 22 hodinám je tam zdžila samo reč. A potom so však šnodlješi čas reči, tež tu ve mešče, tež budeš in treba viace zeleništu, parku, štomu, připuču a tak dále. Po také možnosti so tež vody napič, za žive zelene fasade vabič a ľudži nic jeno pohoňovač, ale konkrétne tež přitem podpirač, tež to je také žádanie. Viac čitače ve džensnišich Sakskich Nujnach.
0: A Hamburg napríklad je hižo dobre kročele a kroky ve tutej témie šo menúce nic zaplestrovač miesto, ale tak mienované vodplestrovanie. To reka vodčinič pvonine, džiš je vopravdže plesto a vohinajší beton ha tam nasadžič napríklad kvitky, štome a druhú zelen. Cimičine do sedmiche.

0: Jutze prinja sobota septembra časa mesačne vulatko, to je tunkroč vosebite vusovanje, kajž se mam tež ižal přeradživa menuce, je to jubilejne. V septembre 2021, před 25 letami, bi honoserbski televizijne magazin prinji kroč vidjeć. V jutzišim jubilejnem vusovanju pak punžetež vo dalši jubilej. Juri Koch sveči sreč mesaca svoje dživje džesačine Milan Grojlich, manjetko hižo nekotre Buchesky.
1: Hač si jeho knihu za dorosčených a dječí, abo zdieva jako serbský rozvozhodnik, publikum znaje Jurija Kocha jako vúbirného vopkečbuvária. A jako šibovca, napríklad v satirickým kučiku denio serbského magazína Vúžica.
2: Prima, prima. A to je ten telefon. Žeš ten ministerprezident přecevova. Haló?
1: Rozsudžace za jeho púč bie zo čele mačieho po džičatstve v Hokách 1947 na serbský gymnázii do Varnočíc. Pozdíšo vopetá Juri Koch serbskú rozšerenú vyššiu šulu v Kočebuzu a studuje lípskú žurnalistiku. Potom započne podľa serbského rozvosa. Jako obľubovaného reportera je jeho tež Verna Mieškank zeznal.
3: Nekak s mojou so zetkavoj a do rozmovy prišvoj a on sa prašal, že ač nebych ja mi ho zájem za rozvozu dživo, takže ja však vodama hona sapsa, zašule dlena sapsa sa navúknu a teda je ište kujde redaktor dobiav v obie sapske reči, v obkne žič, sobo on nedželu mu vúsovania činč, na menša moderirovať. A ja som jeho zeznal přece ako jara přečelná človka, kýže myslí o predáči nešto prajú.
1: Přitom vúpraja Juri Koch tež nepříjomné vírnosti. Na kongresu spisovačelu NDR švika 1987 zničenie vúžiských sov a přírody za vúdobyvanie brunice.
3: A on je hubu odčinil a ja s druhým tak po zmysle prajú, što my dobudžeme, když my tego zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so suspetali jeho kvostač, što ešte nie je celé rádživo, za to by on hižo přeznáte. A všetne, když on je to činil, by to vírnosť čivé, što ešte on písal a što ešte on rozpravil.
1: Praj Werner Mieškank vo Juriju Kochu, kýž svedčí 15. septembra svoje 9 česačine.
0: Snač je to za vás tiež raz kvádnosť, si zase raz knihu Jurija Kocha do ruky zač. Júce v úľadku vidíte viac vo jeho živieniu. Pripodňuj 12. v televízii MDR.

Wotnoška rěčneho centruma Vítaj ve Kočebusu je wudała nowu wučnicu za dorosćenych kociš delnjo serbsce wukno ze knihu, šo jasne a jeden, maja za počatka jo nitko nowy zakład za start na zimského semestra ve šuli za dolnjo serbsku rěc a kulturu. Wučnica je nastała na zakładze hornjo serbsko wudača a měri so na komunikaciju ve všednym dňu. Ze spříručku môža so zajmce na Pôvania za certifikát a jeden z hromadného európskeho referencného rámika přihotovač a na předajn sukní miesto im ve kultúrnej informácii Lotka ve Kočebusu. Dževič minčinou do napou vás se myšie.

0: Να πω εγώ σε μεχιά.
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiju Blanka Funcina.
2: Zarjadovanje vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže vopkadžeč, je čara večo kočinje silne diskusie vúvabilo. Zagske ma so šak zakoň zmenič. V načisku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárno dživého zvereča dostač. Na diskusii vopdželi so tež zagský statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane su do načiska zakonja mjezdrujim nowe pravidła za velči management, fleksibelniše hojntvarske čase a nowe zarunanje za škode přez velki. Na zaredovanju žadachu si hajnice předovšim spěšniše rozsude a kruče puče, deše velk vůžitne zvěriata torhau. Letuše žnie medu sú za čvonu serbské pčulnice z vulko džela zakončené. Kajž zdželi predsedka Katrin Matkec bychovane regionálne jara rozdželne. Andrea Kešce nás natrom blostčemi.
3: Mie z druhým nemožachu pčuvario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživov pšenč, k čemuž svuša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a rostočam. Serbska kultúra ste dženca središču mesobnie v umiene v Vojerecach. Pod hestvom Serbský puls zetkaja so zastupierio kultúrnych a kubanských zaradnišču a v umievce ze Zakskie a Braniborskie. Kulturni fabrici chceža votem vuračovač, kak moja so serbska rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu zesobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. Mediatura studia Liška ze Smerdžacie je so čera roženče zakončiva. 200 zajmcu je si minenemaj týdenomaj na 4 stáciach médie odkryvo a so vúspytavo mestrujem s podcastami. Kajž zdželi médiu pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Předovšim v generácii nad 60 letných je so poskyt k jaradere přiúzov. Oni prošachu vo pomoc se šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nástrojemi. Přichodných týdženiach projekt médiu je túre vúhodnoča a vo možném pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojc jednotlivé vo sobě, dôrstvu abo institúcii, kýž so za navožovanie, vúživanie abo dále vújče delnosrbské rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť Česabu Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomič, zo ste serbská rieč a kultúra centrálne vopstat kaj vúžiske identite a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namete Braniborskému ministerstvu za vidomosť sledženia a kultúru zapodač. To bych u naše poistče, kotrež namakače

0: Tež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: No aj to, što mročilo visa dreje na nebju, ale živé slebro poleze v běhu dňa na maximálne 25 stopňu vod, připodňa potom vecik přibira.
2: Žana činja druhé pokive tež nesu tuž dobrú jizbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
2: 5 minút po 8.

0: One.
1: V. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Když myslíme na čáte ptačky, myslíme dres věča na nazemský votlit ptačiny do juha a jeje naurod na liču. Když pak svoje nežděnské končiny severu docpěja, nekotre čáte ptačky tam dále priky a podvupučuja a jenož při svojim nežděn neostanu. Pola družinou, kde so jeden partner sambo nezdo stará, tamne partner zvětša dále činie a ještě raz svoje zbožo pyta. Nětko su biologojo a zoologoki z nimskeje a norvegskeje prýni rastajke pučovanie žonkou ze štelakami a satelitami nadrobne vopkečbovali. A to pola družine, kdež mužik je a vulenie. Jedna so o družinu, kotraž dotažane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polským šikvadže Mornell menovač a kotraž nimsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menší hačkus a přezimuje severnej Africe. Naleču potom hač do najsevernejších dželov skandinávijské činie. Žonka pýta si tam mužika, kotrež je jejka vúlenie a svojho modžata stará. Ona sama pak činie dále, zo by sa vo přichodného mužika pracovala. Přerezne cí nezda tajka Mornellova žonka na sezonu pelní. Zväčša je odstok mes nezdami kročí hač 100 kilometrov, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na celú nežinskú sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onym je s juhom a severom tam asem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezony naleču od nězda k nězdu do severa leča. Požišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys so one tež zaso do končinu nauroča, kde su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebyvaja žonské Mornelle jenož při posledním nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žane kmane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na votlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
3: Informácie znosy přeco piatk, Mirčin Vink.

0: Termičine do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Agenca Maria Barčová z Sernian.
2: Kujždy z nás je so zavešče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nereka jenojš, kujždu nedželu kemši kodič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vutrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vumeneniu lubuje. Nedobíme kuždého lubovač, ale môžeme kuždému přečelne svojo popšeč, posmiok dárič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatému filmovaniu, uzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak činteš im. Přeprošujú vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjeze čujeských situáciách na nje dopominač.
3: Dobre, Maria Barčová z Sernian, v nadoku a zamovitosti Ralbičanskeje vosade.
4: You can

Tyž do poslední hodiny džencišho rania odvozím ich do dživečích převodžáme vás z hudbu. Stavní hym plová ze zgoukojc z trubí přeje dobré ranie. Ach, to je klasika. Evergreen ve serbským rozvozu Horca vútro bamječin veclich. A spodžu nezačuča ma skupina

0: Čo sa čmenči no po 8-ech?
1: Polícia z G.
2: BWE Vodže kontrolujú zastonice sredovečer 44-letného šoféra, za ktorým šiš odliši čas pýtaja, dokáž nemôžeš von zumu zapvačiť, ktorúž je Niemc dožne dojezechu jeho dojazdva. V noci na čeroši štvrtok bychu neznačina a štyri na brakovanišču Rödertal viacere plány nakladných auto v obškodžili, so bychu zatím ladačmuli, što LKW takhle transportuja a z jednoho nakladného auta pokradnuchu potom co paletu buňaco kofia. Keľko škode je celku nastavo, nie je ešte jasné. Na vonkonej Lauskétu ve mešte dojnže sredu popodňu kvopkádnemu nezbožu je na 21-letná vodžaka Audia chceže nalievo odpočiť, pričímž ju jedne napřečo prijedúce auto tiež nimo pušči. Vodzade pak přismali kolesova a prásne do auta žony. Na zbožo so je na šlochce zraní vec na škoda 2000 euro, čo veča 30-letný kolesova steješe pod vlivom drogu jeho zachus sobu do korunie zobychuje mu krivo to zali. Sredu do podňa napadne zastojníkam na až 4 baladrežan BMW, kýž biekajš z Vestčichu v noci na vútoru v Borensko-Pfalce pokradnene, jako chcuchu šoféra zadržeč, stupitu na pun a smaleše na smer Zorelc dále, na Porchovskej hore šmurne sovun auta z Litovskie a pola Vosporka vopuščivun potom autodrohu, policia nedom za ním, nedaloko Vosporka zjedže BMW do slepeje hase, přełama put a skončne zasta na úce. Policia zamo polského šoféra, kýž steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW-u 15.000 euro a škoda na policajským vúčini 1500 euro.

0: Dživič Mičino do napo Dživičih je, dobranje přeje serbski rozvoz, a Blanka Funcina listuje v aktualnym vúdaču rozlada.
1: A znanost čase teši, že serbske kulturne časopis raz do ruky zali, tam však namakač tož do stavy z nízkých populárno-vedomostných přinožkov, portréje, básne serbských lyrikov a tak dále. A najaktuálnejší rozhľad pyši, tun kruč, jeden obraz Maria Ošiky. V Voklicach bydlace mola a grafikar je v učopančicach kukuje, hižo jako dječo a modosne, bieše Ošika svoje veselove zabiere ze smolovanjom a rysovanjom namakav, a tuž rozsudži so potom požišo tež za studij vúčarstva mestrujem s predmetom vúmjovske kubanje a přizamkne potom tež požišo na Drežanske technické univerzite daloko studij vúmjovstva. Serbska domizna je za vúmjovca vopstajne žurvo inspiracije vúžiske krajine s a mesta nadenže švejo tvorba hunetak zvobraznenje kaž serbske navo žony narodných trastách a portréje potajkým. Tutun jeden jeho obraz byši aktuálne číslo rozhľada a celé zady na poslednej obalce tam tež ešte jeden ďalší obraz namakače.
0: Môj rozhľad je ešte v obalce, tutom potom dženca vočenju a tež listuju. Útromný Jack Blanka za prepošenie. Do čítania. Vosom inčinu do napodživečich.

Rodzina Čiskučanka Ingrid Rakec nepak šitko zvotovona spiva minčinu po civiliki nadževeč, kak hodžite so srpska reč a kultura živje dale sposredkovač, to je hesvođenca ve Vojerecach. A kak môže Hornio Adelnio Serbia hišče lepi Roma džedživač, o tom môžeče dženca v dialogu viezo diskutovač v Vorecach, v tamnišej Kufa, kulturne fabrice. Od pošipovňa dvima je hač do večora, sedmich v útrobne sče prošení a júce ponže tam mobilne dále menujce s celým dňom dživaničko a programom tež s kulturnými programami serbskim spivom. Café Olé ne rekaše jenož předtěženjom tu v městče, ale reka dženca večer tež napo vosemich v vulkim šunovi, a to v tamnišej tkalskej šuli. Z zabavnými melodijami 19. a zažného 20. listotka uvědže vás serbska komona Filharmonia na posibite festival menujce, no jako bychte byli ve Sevilli, ve Barcelonie abo ve Parizu, potekim tam dostanete vienč kvalčiko, serenade, polky, operete, to šitko dženca ve vulkim šunovie, ve tamniši tkalske šuli, tak môžete si tamniše domske tiš hišče raz vobladač. No hoďže sú z NDR-skoho časa, posibite ešte trenia dojšli nam domoj. Slibovne biskupske jubilee v Drežďanach, tu nesvedčí biskup Heinrich Timmer Evers, júce sobotu slibovne jubilee svoje biskupske svedčizne. Kemše sú na pojednačech v Drežďanskej katedráli, na ňu sú šíce přeprošení. Doječte si tola rastiš na viesne svedčin do drevcov, zromadne svedčič, kulturu doživič, reka júce, abo tež ve Lubosču. Tam maja tež júce a nedželu viesne svedčin a júce zmi tam napšikvat přeladku starie ratarskeje techniky od dopodňa jednačich. A to si zvažu riec do nekotrho škúli tež vábi si vobladač ve Lubosču. Cimenčine pod civil Ginačeveč dobrá nepřije srbský rozvoz Helena Hiduškec zpívá zubjene zpěv.

0: Krčmi činu do Čevečišia.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Barčová ze Sernjan.
2: Kujžde z nás je so zavešče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešćan na tutem sveče. Dobry kšešćan byč ne reka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovac v utrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vumeninju lubuje. Nedobíme kujždeho lubovač, ale môžeme kujždemu přečene svojo popšeč. Posmiok dárič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modostna k svjatému filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, zoberu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjezečujeských situáciách na nje dopominač.
3: Dobre, Maria Barčová ze Sernjan, venadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

0: Nie som balonia teke nic. Miro Jaroš to byl, to je jeden svobodský muzika, kenče tam im. Legin znáte za jeho modernou žišecu muziku. Tvojko nesčo veci byli ve Lodze, v serskej kulturnej informácii, v serskem domie, v Hošobuzu. No jo, ja dajom vám všicinu tam zasi raz hlš. Co raz sú tam prezentirovali imageový film, co dajo serskego ve miestče. Ten film nepokazujo jano serske tradície a drastvo. V srežišu stoje lúža a institúcie, ktoréž serskú kultúru predpierajú. Lodka jo iniciirovala ten film, peneze za film, jo dava závažba za serske Lud Milina Štakova, Groni, až venikšie, aby gestši vechaše buzo vyžili, kak viele serskego mežo v miestče namakaš.
1: Lodka je už dvojkoletne tý ideu mera, až my tome neco za turista a teke za Serbo neco bo Serbach pokazaš. A v leže styri advážaša sme skojensne ten projekt zachopili a nakoncu máme redne film v nímske, v polske a také v engelske rece v Serbách v Hošobusu.
0: Ja, film 3 aus 7 a pičko vici minuto. Autor vidia jo Bernd Koritz, ven groni až jomu neho laško bylo v tom krotkem casu tu bogatosť serskie kultúre pokazáš.
2: Es ist eigentlich nicht möglich, weil die Stadt noch viel mehr bietet. Der Film ist als Touristeninfo angelegt und wir mussten das so komprimieren, dass wir einerseits die Breite zeigen des sorbischen Lebens in der Stadt, aber auf der anderen Seite den Film nicht zu lang machen, weil der läuft hier unten in der Lodka und die Touristen, für sie ist es nur eine Info, die wollen gar nicht so tief einsteigen.
0: Na toga možo se ponešti staš, also čo teke napnite, den Film zur Dajoserskiko v miestče mogu sebe lúže ogledaš vednenta v Lodze, v Serskim domje a teke v Internetu.

0: Jo, Anenta Opetajša vašo pratejo Larisa Kabešojc ma pokazki za koins tyžinja.
1: Servis. Tek ten koins tyžinja dajo wiele zajemnych zaredovanjo v Vúžice. Ja no musíš šo nieco upytaš. Juž pět k mážu myšnosť nieco zajemnego doživíš a přitom tek vašu vedu v povieščí obnovíš. To bužo v Belkovach při živadle při čúze. V obcas jadnogežinského celunovania zgeniošo šikno v Nikusa, Bôdnika a Přespodnicu. A teke per živadle stoj dobro rozviaselenie na programie. V to stará se kupka Kula Bula z live muziku a reju. Kaž sčo gvodne per rejovaniu, mežošo buffet vet grilla pežovaš. Vedies z zónom jo Sega 60, Napo 70, aber Sega 70 při zelenem rožku v Berkovach.

0: Na, náš nížilský program radio, co mi ešte pokazáš, tam slyšíme ved Görno z herského projekta Domoj. Diana Šecová, naša nížilská moderátorka v jeju Švici.
1: Podobne našomu dolnoserskému Zoria projektoju uknio pla domoj rono drugi lietnik obšelniku gornosersku riec.
2: Ja uknu serbsko, takéž môj muž je serb, môj si čiči tiež. A ja tu rečič serbsko za moje svojba, za moje čeče.
1: Žasiš luži majú tam letosa a vrni sú ten týždeň srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego lieta. Julia Hrišina jo s mikrofónom podľapova. A nic jano v Gornej Vúžice mogu derje svišiš? Ten konc týždňa svieši Smogorjo svoj vesný jubilej. A při tegož pie gledame do staviznos a do našego rozkvosového archíva.
3: V lešie 1807 a živé žaseš je voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego Vilického jazorišča přemeniva.
1: Z casa před 60 letami máme obšurnú rozpšavu ved Ericha Vojta. Bože svovo nebužo filovaš, aktuálne povestči a my gratulirujeme neželu našim narodninárkam a narodninariam týždňa. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budyšove pržovajú spomínania na riedne dovolúve cas. Potakem, jo za kúštego neco podla, ja by se v jaseliva gabe zašaltovali. Neželu vecega jadnastich usčevajú gornosarske kolegi z Budyšina a na pojadnok som ja za vás hove studiu v Hošebosu.

0: Ballon.
1: Nie so ein Ballon, ja, der geniet. Miro Jaroš hat da byl, to je jeden svobodský muzika, kenže tam im. Legin znáte za jeho modernou žišecu muziku. Tvojko nest čoveci byli ve Lodze, v serskej kulturnej informácii, v serskom domie, v Hošobozu. No jo, ja dajom vám všicinu tam zasi raz hlš. Co raz sú tam prezentirovali imageový film, co dajo serskýho ve mestče. Ten film nepokazujo jano serské tradície a drastvo. V srežišu stoje lúža a institúcie, ktorež serskú kultúru pedpirajú. Lodka jo iniciirovala ten film, penese za film, jo dava za vošpa za serský Lud, Milina Štakova, Groni, až venik šir, a begresči vechaše buso vižili, kak viele serskiego mežo v mestče namakaš.
2: Lotka jo juž dvojkoletne te ideo mewa, až my zome neco za turista, a teke za Serbo neco bo Serbach pokazaš. A veleže stiri advažaša sme skojnsne ten projekt zachopili a nakojncu máme redne film v nimske, v polske a také v engelske rece o Serbach v Hošobusu.
1: Ja, film 3 o 7 a pičko vici minuto. Autor vidia jo Bernd Koritz, ven groni až jomu neo laško bylo. V tom krotkem casu tu bogatosť serbske kultúre pokazáš.
3: Es ist eigentlich nicht möglich, weil die Stadt noch viel mehr bietet. Der Film ist als Touristeninfo angelegt und wir mussten das so komprimieren, dass wir einerseits die Breite zeigen des sorbischen Lebens in der Stadt, aber auf der anderen Seite den Film nicht zu lang machen, weil der läuft hier unten in der Lotka und die Touristen, für sie ist es nur eine Info, die wollen gar nicht so tief einsteigen.
1: Na toga možo se ponešti stáš, also čo teke napnite, den Film co dajo serskýho ve mestče, mogu sebe lúže ogledaš vednenta ve Lodze, ve serskom domie a teke ve internešte.

0: Na náš nižecký program Radio, co mi ešte pokazáš, tam slyšíme ved Görnos herského projekta Domoj. Diana Šecová, naša nižecká moderátorka v jeju Švici.
1: Podobne našomu dolnoserskému Zorja projektoju uknio pla domoj runo drugi lietnik obželniku gornosersku riec.
2: Ja voknu serbsco, dokež môj muž je serb, môj ti čiči tiež. A ja tu ričič serbsco za moje svojba, za moje čeče.
1: Žasiš luži majú tam letosa a vrni sú ten týždeň srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego lieta. Julia Hrišina jo s mikrofónom podľabova. A nic jano v Gornej Vúžice mogu derje svišiš? Ten koniec týždňa svieši Smogorjo svoj vesný jubilej. A při tegož pie gledame do staviznos a do našogo rozkvosového archíva.
3: V lešie 1807 a živé žaseš je voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego Vilického jazorišča přemeniva.
1: Zasa před 60 letami máme obšonu rozpšavu ved Ericha Vojta. Bože svovo nebužo filovaš, aktuálne povestči a my gratulirujeme neželu našim narodninárkam a narodninariam týždňa. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budyšove pržovajú spomínania na riedne dovolové cas. Potakem, jo za kúštego neco podľa, ja by se v jaseliva gabe zašaltovali. Neželu vecega jadnastich usčevajú gornosarske kolegi z Budyšina a na pojadnok som ja za vás hove studiu v Hošebosu.